život je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

0: v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabitok.sk.
1: Reklama.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.